zemí. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které miluješ.

0: Rádio Jazz. Mám prostě od pambička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí, ráda jí.
1: Ty, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: FM.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: I swear to God I'll survive. If it kills me too.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Tak když spolu spíš.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je

mediáře herců, špatný scénář, no anebo zkrátka vyprchání zájmu na straně fanoušků. Ono natočit pokračování úspěšného filmu není jenom tak, natož po dlouhých letech. Své by mohl vyprávět třeba Eddie Murphy. Před 2 lety se vrátil ve své ikonické roli Axla Foleyho jako policajt v Beverly Hills.

0: Ano, už třetí díl z roku 1994 u fanoušků úplně nedopadl nejlépe. No a podobně na tom byl bohužel i návrat. Diváci sice ocenili Marheho formu, ale upřímně z toho vznikl jen další typický film Netflixu. Jak to přišlo, tak se na to záhy zapomnělo. A bohužel stejně dopadl i návrat slavné parodie Bláznivá střela. V nové verzi si poručíka Drebina zahrál Liam Neeson. Snažil se. Ve filmu najdeme několik opravdu vtipných momentů, ale ono v dnešní době na upřímně zaujmout parodii, to není úplně jednoduché, což by mohli potvrdit také tvůrci Scary Movie. Jinak třetí díl Bláznivé střely a nového pokračování dělí 31 let.
1: Film Time na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Tak a teď tady mám jeden filmový návrat, na který se čekalo hodně let, ale povedl se, a to více než na jedničku. Přečil veškerá očekávání. O čemže mluvím? Návrat Top Gunu. V roce 1986 se jednalo o obrovský hit a přitom se spíše čekalo, že ho převálcuje jiná franšíza. Železný orel. No, nestalo se, stal se pravý opak. O pokračování Top Gunu se mluvilo prakticky hned. Ale sladit kalendáře hlavních hvězd, tak to nebylo jenom tak. Reálné obrysy začala dvojka mít až v roce 2010, kdy se začala oficiálně vyvíjet.

0: Jenomže vše nejprve zkomplikovala tragická smrt režiséra Tonyho Scotta. Po ní se projekt odložil a znovu se vše nastartovalo až v roce 2017. Režie se tenkrát ujal Joseph Kosinski. Natáčelo se o rok později, jenže následnou premiéru zase oddálil COVID-19. Takže jsme se nakonec dočkali až v roce 2022. Ale to čekání se vyplatilo. Film utržil přes 1,5 miliardy dolarů, odnesl si Oscara za nejlepší zvuk, takže ano, takhle přesně vypadá povedený návrat po letech. A vlastně další takový případ tady budu mít za chvíli.
1: Film Time. Film Time. Na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hit

0: Rozhovorný čas.
1: V roce 2015 do kin vtrhnul film, který vlastně nikdo nečekal a u jeho vzniku si mnozí netrpělivě ťukali nervozitou na čelo. Režisér George Miller se totiž vrátil ke své slavné značce Mad Max alias Šílený Max, a to po dlouhých 30 letech. Otázka byla, jakou bude mít formu. V době natáčení mu táhlo na 70. A co se týče filmů, v novém tisíciletí natočil jen dvojici animáků Happy Feet. Ale stalo se něco, co opravdu nikdo nečekal. Nový Mad Max s podtitulem Fury Road byl naprostý hit.
2: My name is Max. My world is fire and blood.

0: Ikonickou roli po Melu Gibsonovi převzal Tom Hardy a film vlastně utáhl svým charizmatem. V celém snímku řekne jen nějakých 63 vět. Ale film je hlavně vizuální laskomina s prvotřídním soundtrackem. Poprávu bývá považován za jeden z nejakčnějších v historii kinematografie. No a nakonec toho bylo také 6 Oscarů. Za střih zvuku, výpravu, kostýmy a masky. Klobouk dolů, pane Miller. Tenhle návrat se opravdu povedl.
1: Film Time na rádiu Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: No a jdeme na pokračování filmů, které se spíše nepovedly. No, nebudeme chodit kolem horké kaše. Rovnou řeknu, že jsou to filmová pekla, která ničí původní odkaz. V úvodu jsem zmínil americké filmy, teď bohužel dojde na domácí počiny. Tuzemským pokračováním po letech se nedaří. A podle mě je to důkaz, že starší filmy měly své kouzlo, vznikaly pro jiné publikum a hlavně jen nápad přivést zpět oblíbené postavy nestačí. Chce to i příběh, pointu anebo vtip. Proto nakonec bohužel dostaneme filmy jako Sněžinky a Machři po 25 letech. Za mě je to vlastně jen vzpomínání starších herců na to, že byli mladší. A replikují se staré hlášky, jenže ty už v dnešní době nefungují a lidé se u toho nezasmějí. Bohužel může být ještě hůře. A tím mám na mysli pokračování Saxany z roku 2011. Saxana, lexikon kouzel. Na tohle se dívat vyloženě bolí. I ta původní Saxana má lepší triky a celkový vizuál. A nejsmutnější na tom všem je, že se jedná o poslední film režiséra Václava Vodlíčka. Do třetí se tady mám ještě pokračování Dědictví, aneb kurva se neříká, od Roberta Sedláčka. Tohle bych přirovnal právě k těm Sněženkám a Machrům. Prostě se jenom díváme na herce, kteří od původního filmu zestárli. A jestli jste ten film viděli, sami si položte otázku, jestli jste se u něho vlastně zasmáli. Já si myslím, že vás moc nebude. Jak říkám, ne vždy je návrat po letech dobrým nápadem. No a za malou chviličku pro vás mám ještě jeden film, kde se to vlastně povedlo tak nějak napůl. Více za chvíli.
0: Film Time na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Shine bright like a diamond.

0: na Rádiu Čas.
1: Měli jsme tady filmové návraty. Povedené, vyloženě špatné, no a poslední dnešní případ bude tak nějak napůl. Beetlejuice, Beetlejuice. Když jste tohle jméno v roce 88 řekli třikrát, objevil se bubák Michael Keaton a nadělal pořádnou paseku. To vše pod vedením režiséra Tima Burtona. Tento film je v některých kruzích doslova kult. No, já osobně ho mám hodně rád. No a Tim Burton se k látce vrátil před 2 lety. V tomto případě šlo o pokračování po 36 letech.

0: Kromě režiséra se vrátilo téměř kompletní obsazení, včetně Winony Ryder, Michaela Keatona a Catherine O'Hara, pro kterou to byla jedna z posledních rolí. Příjemným osvěžením byla účast Moniky Bellucci a Jenny Ortegy. Ale jak jsem řekl, těžko říct, jestli se tohle pokračování povedlo. Fanoušci to vidí různorodě. Každopádně jedno se musí nechat. Film vypadá parádně po vizuální stránce. No a pro dnešek je to vše. Já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden u dalšího Filmtimeu.
1: Filmtime. Filmtime. Na rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
2: Hity, které milujete.
1: Radio Čas. Film Time na Radio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

Krásné nedělní ráno, časáci, probouzíte se do 4. říjnového dne a i přes datum v kalendáři nás čeká další krásný a teplý den. Na to, jak bude konkrétně, tak to se podíváme už za chvíli. Před náma je toho ale mnohem víc, jelikož se toho dost děje a určitě se pobavíme i o šoku, který jsem teda prodělala včera večer. Myslím, že budete v šoku taky. O co jde, si povíme v nejbližších minutách, tak zůstaňte s námi, užívejte si startu skvělého posledního dne tohoto týdne a tady už jsou hity, které milujete.

0: Česku.
1: Pohodové nedělní ráno přes ze studia Rádia Čas Kiki Střelcová. No a jak bude vypadat ta dnešní neděle? Přátelé, budeme mít jasnou až polojasnou oblohu, obzvlášť teďka ze startu dne, kdy nám svítí na spoustě místech republiky sluníčko. Na severozápadě Česka se to ale v průběhu dne zatáhne a budete tam mít oblačno. Co se týče tady u nás na severní Moravě a Slezsku, bude oblačnost přibývat sice taky, ale až v pozdějších odpoledních hodinách, spíš k večeru. Jinak nám bude pofukovat slabý severozápadní větřík, no a denní maxima mezi příjemnými 17 až 21 stupni. Pochopitelně na jihu Moravy budete mít zase o něco tepleji, takže u vás to tam bude ještě i na krátký rukáv. Nicméně sluníčka budeme užívat do 34. minuty 18. hodiny podvečerní. No a teď pár minut po deváté máme 10 až 13 stupňů. No, kdo budete dnes vyrážet nahory, tak se pochopitelně přioblečte, protože tam se to bude motat zhruba okolo 15. Tak příjemné celé nedělní, nejen ráno, ale taky celý den. Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Je to tak, přátelé, 4. říjen patří zvířatům. Dneska slavíme Mezinárodní den všech zvířátek. Tento den byl zvířatům určený na počest svatého Františka z Assisi, který byl patronem všech chlupáčů. No a protože František z Assisi zemřel právě tohoto dne roku 1226, opravdu dávná historie, tak si ho dneska připomínáme a opěvujeme jeho skromné žití a bytí, především pak se zvířaty, které bral prý jako své bratry a sestry. Krásné. No a úplně první oslava, si představte, přišla vlastně z Německa, je datovaná z roku 1925, kdy jeden německý ochránce zvířat Heinrich Zimmermann uspořádal právě mezinárodní oslavu zvířat a bylo to v Berlíně. Tak pokud máte doma nějakého chlupáče, tak mu popřejte všechno nejlepší, potřeste mu packou, no a my jdeme hrát další muziku. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Cranberries na rádiu Čas. S našimi lidmi, já doufám, že si všichni užíváte klidného a pohodového, no vlastně prvního říjnového víkendu. Večer u nás doma včera, vám řeknu, zavládla taková typická jako pohoda těchto podzimních dnů, co já miluju, jo. Večer si pěkně zalezete pod deku s teplým zázvorovým čajem, s medíkem, citronem, něco si k tomu pustíte, dáte si dobrou veču a prostě jenom užíváte, jo, té atmosféry, té pohody a přítomnosti blízkého člověka. No ale pak jako na chviličku nakouknete na internet a nestačíte se divit, jo. Proto je opravdu někdy nejlepší se mu vyhýbat. Jsou prostě jako věci, které tak nějak člověk čeká, jo. Další věc je o věcech, které člověk nenaplánuje, ale potom jsou věci, které jako vám doslova vyrazí dech. No přesně tohle se mi stalo. Co mi to způsobilo? No, já vám to povím za okamžik, nejspíš vás to taky šokuje, tak zůstaňte s námi a tady už je další muzika.
1: Radio Čas.

0: Časáci, už jste to slyšeli, čím včera v pozdějších večerních hodinách šokovala Eva Farna. Na svých sociálních sítích naše zlatá slavice oznámila rozchod se svým manželem Martinem Chobotem. Je to tak. S Martinem tvořila pár krásných 13 let. Během té doby se stihli vzít, mít dvě děti, ale bohužel tomu všemu je konec. Pár podle zpěvačených slov jako řešil potíže už poslední léta, ale je jasné, že když máte něco takhle krásného a výjimečného vybudované, tak se vám to nechce jenom tak zahodit za hlavu. Takže se manželé snažili s tím něco dělat, ale úplně se bohužel nezdařilo. Na Evu je toho jako obzvlášť v tom letošním roce opravdu hodně. Nové album, 3 Edeny vyprodané, porodcování v Superstar, kde teďka navíc jako díky vyčerpanému organismu po Edenech v posledních kolech chyběla. No a do toho pochopitelně rodina a úspěch si aktuálně vybírá svoji daň. Eva poprosila taktéž v tomhletom příspěvku na Facebooku a Instagramu o respektování soukromí, takže my to bereme na vědomí, jenom vám dáváme vědět, jaké jsou novinky o téhleté zpěvačce. No a držíme Evě palce, ať se brzy všechno zase k dobrému obrátí. A za chvíli se jí na Rádio Čas pojďme dát.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a Clown Špína, ale bude to dva v jednom a řeč bude o hororovém cirkuse.
5: Co má takovej Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
6: Asi steak, ale na krvavo.
7: Protože Mates ten hop normálně takhle nežere.
8: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
5: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
8: Teď je solo.
6: Tady má někdo velký zájem.
4: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.

0: je za náma na rádiu Čas a všude tam, kde nás posloucháte, odbíjí právě 10:00 dopolední. Užíváte si nejen ve společnosti hitů, které milujete na rádiu Čas, ale taky mojí maličkosti Kiki Střelcové. No a neděle snadem 4. října přináší samozřejmě i několik milých návštěv. No a v těch nejbližších minutách dorazí Milan Gelnar, aby nám řekl nějaké ty zvěsti a předpovědi příštího týdne. Aktuálně, přátelé, máme v rámci České republiky mezi příjemnými 12 a 16 stupni rtutě, teploměru se pomaličku začínají zvedat, tak vy si užívejte krásného nedělního dne s opravdu úžasnýma teplotama a zůstaňte i nadále s námi. Já tady pro vás budu mít hned několik pozvánek. Jedna se bude týkat našeho zdraví, obzvlášť pak, jestli teďka chrchláte, tak zůstaňte s námi, no a tak vás pozvu do Orlové. Co se tam bude v následujících dnech dít, řekneme si za chvíli.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

které milujete. Hity, které milujete.

0: Lucie na rádiu Čas ještě s Davidem Kollerem, ale právě na tohoto interpreta se můžete těšit na letošních 28. narozeninách rádia Čas, které budeme oslavovat 21. listopadu. Do té doby ještě ale spoustu času zbývá a čeká nás mnoho jiných věcí. Takže se pojďme vrátit teď do přítomnosti. Do dneška, neděle 4. října, máme krátce před 10:15. No, protože nám zítra začíná nový týden, tak Milan Gelnár nám teďka prozradí, jak bude nový týden vypadat a co přinese. Milane, povídej.
1: Počátek týdne bude ve znamení akčnosti, dynamiky a nadšení, ale také sporů v diskuzích, výměnách názorů a nerozumných milostných aktivit. Rovněž bychom měli počítat s větším množstvím podvodů a podrazů. Střed týdne by už měl být ve znamení vyrovnaného množství hvězdných aspektů problémových a těch pozitivních a konec týdne bude obdobný, jen se více budeme zabývat duchovními tématy našeho bytí. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Hity, které milujete.

0: teď si pojďme na Rádio Čas zasportovat.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Máte naši milí rádi plavání? Jakoukoliv technikou? No, tak to vás pak pozvu do Orlové v příštím týdnu. Tam se totiž ve středu bude konat plavecká soutěž, kdy mezi sebou budou bojovat okolní města. No tak pokud chcete podpořit právě Orlovou, zajděte na tamní krytý bazén 7. října mezi 6. hodinou ranní až 19. hodinou večerní, kde bude mimochodem vstupné zcela zdarma. Zaplavete si tam 100 metrů, což dá úplně každý, a to libovolným způsobem, no a podpoříte tak Orlovou v tomto utkání měst. Zúčastnit se může úplně každý, stačí jenom umět plavat. Tak držím palce, ať se účast vydaří, ať je hojná, no a vy můžete aspoň Orlovou takto podpořit.

0: Neděle s datem 4. října v plném proudu. Vy jste s rádiem Čas. No a pořád jako můžeme říct, že jsme na začátku měsíce října. No a pro tohle období jsou typické nejrůznější nachlazení. Co si budem, já myslím, že se to nevyhýbá nikomu z nás. U nás doma si to teď jako aktuálně předáváme, ale znáte to, jo? Člověk prostě s typickým nachlazením jako nechce jít k lékaři. Takže se prostě léčíte takzvaně po domácku. No ale protože to vždycky chytá dutiny a věřím, že to máte stejně, tak tady mám jeden skvělý tip, jak teď svým dýchacím cestám dopřát, aniž byste za to nechali spoustu peněz v lékárně. Tak zůstaňte s náma, za chvíli si řekneme víc, do té doby další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Yeah, baby.

0: věřím, že vaše neděle rozhodně není špatná a užíváte si nejen ve společnosti sluníčka, ale taky za tónu muziky Rádia Čas. Přátelé, jak jste na tom s nastuzením? Jestli vás teďka nějaké trápí stejně jako mě, tak mám pro vás řešení a nedáte za něj jedinou korunu. A víte, kam vás pošlu? Do Karviné. Jo, slyšíte správně. Ačkoliv Karviná bohužel jako vždycky patřila k těm místům, kde je jedno z nejhorších ovzduší tady u nás na severu Moravy a Slezska, tak nyní tam najdete jedno doslova jako takový dýchací ráj, řekněme. Tak, budeme tomu říkat dýchací ráj, protože tam nově otevřeli takzvané inhalátorium, kde po trnkových větvích stéká podzemní solanka. Ta se uvolňuje do ovzduší a vytváří díky tomu jemný aerosol pro naše dýchací cesty vyloženě jako stvořený. No a kde inhalátorium najdete? Prosím vás, v zámeckém parku Boženy Němcové, který je zároveň propojený s karvinským lázeňským parčíkem místních lázní Darkov. Tak tam vyražte a pořádně si proinhalujte své trubky.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
1: Hity, které milujete.
6: Radiočas.
7: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz
4: Hity, které milujete.
5: I nadále pokračujeme v naší společné nedělní krasojízdě. Bude 11 a na Rádiu Čas se podíváme do lesů za houbama a taky si řekneme, na co všechno se můžete těšit tady u nás po víkendu. A že to budou opravdu velké a speciální věci. Řekneme si víc za pár minut, zůstaňte s námi, tady už je další muzika v rámci nedělního dopoledního programu Rádia Čas, který užíváte s Kiki Střelcovou.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Děkuji za účast, snad jste se trošku
7: taky
6: pobavili.
7: Děkuji.
6: Snad jste se trošku pobavili.
7: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji
8: úžasné.
7: Moc.
8: Bomba. Já se bavím doteď.
6: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
8: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.

0: mě vidět ještě dřív, než na megakoncertu Rádia Čas? No můžete, a dokonce už teď po víkendu. Jak víte, Rádio Čas teď bude v nadcházejícím týdnu 4 dny součástí charitativního moderátorského maratonu, kdy vám od rána do večera budu dělat společnost Ráďa s Lenkou, no a my ostatní se k našemu rannímu týmu budeme v průběhu dne přidávat. No, ale nebudeme na to zdaleka sami, bude tady taky spoustu vzácných, milých návštěv, do toho i vy, naši posluchači Rádia Čas. Víte proč? Protože jsme se rozhodli v tenhle speciální vysílací čas se vám doslova otevřít a otevřít brány k vám nebo vám k nám do vysílání. A tak mezi tím, co budeme vybírat finanční obnos na podporu nemocného páti, tak nás můžete chodit navštěvovat. No a jako takový bonus jsme si pro vás připravili jedno překvapení, ale o tom víc až tady po víkendu.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas.

A teď na Rádiu Čas půjdeme blahopřát všem dnešním oslavencům. Kromě zvířat jsme ještě nezmínili dnešní známé, slavné, narozeninové osobnosti. Tak pojďme na ně, a že jich teda je. Vidím tady samé známé jména, které určitě znáte i vy. Začneme dámama. 37 má dneska hvězda 50 odstínů Dakota Johnson. Významné jubileum slaví taky oblíbená herečka, dneska taky influencerka, příležitostná zpěvačka, ale v dnešní době především máma dvou veselých kluků, Nicole Štíbrová. Ve stejný den, jo, já jsem neřekla, kolik má, přátelé, 40, já si ji pamatuju ještě jako holčinu z pojišťovny Štěstí, kde hrála náctiletou holčičku, dá se říct, no a dnes už je to, podívejte, zralá žena. Ve stejný den je narozený taky Václav Neužil mladší, představitel Emila Zátopka ve sportovním dokumentu s názvem Zátopek. No a na své zdraví připíjí i bývalý český fotbalový reprezentant Tomáš Rosický a nebo představitel legendárního Otíka z filmu Vesničková středisková. Maďarský herec János Bán dneska oslaví a sfoukne z dortu 1,70 svíček. Krásné. Všechno nejlepší taky vám, stejně jako Dominikum, ne, Jožušmarja, Dominikum, ne, to bylo jindy, Františkům. Františkové dneska slaví jmeniny, takže všem zmíněným všechno nejlepší. No a ode mě už dárek v podobě muziky. Yes.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

Časáci, jestli nechcete jít o žebrácké holy, tak být váma dneska bych rozhodně nechodila na hřiby. Jo? Já ani netušila, kolik takových jako různých pověstí je s houbama spojeno, ale věděli jste například, že v neděli právě by se nemělo chodit sbírat, protože bychom si spolu s těmi hříbky domů mohli přinést nouzy. A to nechcete. No ale těch pověr našich předků je mnohem víc. Dozvěděla jsem se třeba taky, že prý když roste v lese hodně hub, tak zdražování, nebo čeká jako lidstvo zdražování a taky celkově nepříznivý rok. Jo, no a to stále není všechno. Na hřiby prý nemáme ukazovat prstem, jo, a to kvůli tomu, nebo respektive hlavně na ten první. Protože se říká, že ty ostatní to pak uvidí a schovávají se před námi záměrně. No a uzavřeme to tím, že první hříbek, který najdeme, bychom neměli dávat z ruky a darovat jej, protože bychom pak ztratili štěstí po zbytek naší houbařské výpravy a už bychom nic nenašli. Tak tolik tedy k tipům a radám při houbaření našich předků. No a houbaření tedy zdar a pozor, přátelé, na to, co v lese děláte.

0: na rádiu Čas milovými krůčky přiblížili k pravému poledni, přátelé. Je 11 hodin 59 minut, za minutku odbije 12 hodin odpoledne, dobře. No a my budeme pokračovat zvesela v nedělním programu dále. Když máme ten Mezinárodní den zvířat, tak si u oběda povíme o jednom takovém krásném příběhu, který se týká dvou chlupáčů. No a čeká nás třeba i jedna bizarnost, jo, která zase vás na druhou stranu ovšem může inspirovat v obohacení se. Ale nebojte, jo, nejde o žádné nekalé praktiky. Tak zůstaňte s námi i nadále. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju klidný nedělní den a užívejte jej s rádiem Čas i nadále.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Děkuji za účast, snad jste se trošku
4: taky
3: pobavili.
4: Děkuji.
3: Snad jste se trošku pobavili.
4: Ano, pobavili jsme se neskutečně.
5: No,
4: děkuji
5: úžasné.
4: Moc.
5: Bomba. Já se bavím doteď.
3: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
5: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Dneska 4. října oslavujeme Mezinárodní den zvířátek. Takže hav a mňau všem zvířátkům všechno nejlepší. No a nejenom u nás pochopitelně, v Česku milujeme zvířata, ale blízko k nim mají taky v Kolumbii, kde jeden místní obchodník s potravinama

0: zákazníka. No ale jak tak tušíte, nejde o tradičního zákazníka, ale o čtyřnohého chlupáče. Jeden pejsek tam pravidelně začal chodit do obchůdku na mňamky, které vždycky jako dostal od obchodníka. No a teď se jednoho dne stalo, že místo jednoho hafana dorazili rovnou dva. Takže to vypadá, že jako ten první dal nějakým způsobem echo dalšímu a obchodník už tak má teda dva strávníky. No majitel potravin má jako z těchto zákazníků pochopitelně radost, protože k ním má nejenom kladný vztah, ale taky mu dělají tihle dva chlupáči parťáckou společnost a vždycky tam s ním počas pracovní doby jsou. To jsou krásné příběhy, tak jen takových více a žádných smutných. No, pokud i vy máte doma čtyřnohého chlupáče, potřeste mu packou i za nás, za Rádio Čas a tady už jsou další hity.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dobrou chuť k nedělnímu obědu přeje ze studia Rádia Čas Kiki. No a teď už jedna zajímavost od našich polských sousedů. Jeden muž tam nyní vrátil přes 11 000 plastových láhví a plechovek, protože v Polsku se zálohují jako i běžné petky. No a pán si za tuto sbírku odnesl, představte si, zhruba jednu českou výplatu. V přepočtu okolo nějakých 30 000 korun. Tohle sbírání už teda od letošního března se mu zjevně vyplatilo. Schválně si tipněte, jak dlouho navíc to odevzdávání mohlo zabrat. No, hodně času. Přátelé, zhruba nějakých 10 hodin. No ale jako mít v kapse za 10 hodin ládování petek do automatu 30 000, to se oplatí. Takže spoustu z vás určitě při neděli šuruje, vyklízí nepořádek, tak projděte si dneska doma veškerý váš čurbes a třeba zjistíte, že se vám v nepořádku skrývají těžké peníze.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Hity, které milujete.

0: nedělního obědového času užíváte s Rádiem Čas. Za chvilku budeme pokračovat ve vašich hitech, které milujete. Věřím, že si jich budete užívat i nadále, stejně jako dnešního krásného dne. No a kdo si užíval včera večer, přátelé, tak byly některé naše slavné české osobnosti, protože v Národním divadle v Praze proběhl jako už tradičně slavnostní ceremoniál, a to předávání prestižních cen Thálie. No a ty si mimo jiné odnesli třeba herec Stanislav Majer, za operu to pak byl Štefan Margita, no a jak se vždycky říká, to nejlepší nakonec, symbolicky v závěru tohohle slavnostního večerního programu získal cenu Thálie taky herec Petr Nárožný. Tak gratulujeme všem oceněným a pokračujeme na Rádiu Čas v další muzice.
1: Rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Shape of You. Rádio Čas, kam za sportem.
1: Doražte už tuto středu 7. října během celého dne na Orlovský krytý bazén, kde se můžete zúčastnit takzvaného plavání za město. Nemusíte být přátelé jako vůbec zdatní plavci, může bar být vám, co se věku týče, jakýkoliv věk. No stačí, když zaplavete 100 metrů libovolným způsobem, který vám vyhovuje, a podpoříte tak Orlovou v rámci soutěži měst. Vstupné je zdarma a opravdu je tahle soutěž úplně pro každého. Tak pokud máte rádi plavání, vyražte ve středu na krytý bazén v Orlové.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem

0: 13. hodina odpolední odbíjí, ladíte rádio Čas s Kiki Střelcovou za mikrofonem. No a než mě v příští hodince vystřídá kolega Aleš Šklubal s reprízou pořadu Music Box, kde tentokrát budou samé pohodovky, tak my si ještě těch našich posledních 60 minut naplno užijeme. Dorazí Milan Gelnár, připomeneme si, co vás tady čeká na rádiu Čas po víkendu, na co se můžete těšit, a poblahopřejem dnešním oslavencům, kterých je spoustu, a samozřejmě taky nezapomeneme zmínit naše čtyřnohé kamarády. Nejen psí, ani kočičí, ale úplně všechny, protože na dnešek 4. října připadá Mezinárodní den zvířat. Tak všechno nejlepší všem pejskům, kočičkám, slonům, medvídkům, nevím čemu všemu, a užívejte si krásné neděle.
1: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně, na Rádiu Čas mezi 6 a 9.

0: První říjnovou neděli trávíte s rádiem Čas, máme 4. a já věřím, že si tento den užíváte úplně všichni a hlavně pak všichni Františkové, kteří slaví jmeniny, stejně tak jako zvířátka, které dneska opěvujeme a oslavujeme v rámci jejich mezinárodního dne. No ale spoustu slavných osobností se taky narodilo v dnešní den. Začneme v Maďarsku, odkud pochází známý herec, který zaučinkoval v jedné české tradiční komedii Vesničko má středisková. János Bán, ten dneska slaví krásných 1,70. Narozeniny má i Tomáš Rosický, bývalý fotbalový reprezentant, Václav Neužil, český herec, který stvárnil Emila Zátopka. Taky slaví dámy Dakota Johnson, hvězda, kterou si určitě budete pamatovat z 50 odstínů šedi. No a jubileum krásné 40. slaví taky herečka Nicole Štíbrová. Přejeme všechno nejlepší z rádia Čas a tady už je ode mě další muzika.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete. Let's

0: And I'll write your name.
1: Jestli usedáte k nedělnímu obědu až teď, tak vám přeju ze studia Rádia Čas dobrou chuť. No a nechci vás jako znepokojovat, jo, ale všichni víme, že to je zkrátka realita. Zítra nám začíná nový týden. V něm se můžete těšit na spoustu skvělých a dobrých věcí. O těch více za chvíli. No ale my tady máme teďka našeho vizionáře, astrologa Milana Gellnera, který už po druhé nám předpoví a připomene, jaký ten nový týden bude. Tak koho to zajímá, určitě pozorně poslouchejte, ať víte, co nás čeká a nemine.
2: Počátek týdne bude ve znamení akčnosti, dynamiky a nadšení, ale také sporů v diskuzích, výměnách názoru a nerozumných milostných aktivit. Rovněž bychom měli počítat s větším množstvím podvodů a podrazů. Střed týdne by už měl být ve znamení vyrovnaného množství hvězdných aspektů problémových a těch pozitivních a konec týdne bude obdobný, jen se více budeme zabývat duchovními tématy našeho bytí. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
3: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
4: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
5: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: už v úterý na rádiu Čas začínáme. Hlavně teda pak Leňa s Ráďou. Moderátorský maraton se blíží a Vítěžek ze 4denní akce poputuje na léčbu malého Páti Kašpara. Spousta zajímavých návštěv, studio plné hostů, podpora dobré věci, soutěže a k tomu ve středu 7. den otevřených dveří rádia Čas, kdy budete moct přijít za náma přímo do vysílání. No a čeká na vás ještě jedno překvapení, ale to se dovíte jenom, když dorazíte sem za náma. Tak ve středu přijďte, moc na vás těšíme.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Neděle, rtuče teploměru se hýbou něco málo přes 20 stupňů a je tam opravdu skvěle. Já tady mám ve studiu otevřené okno, takže cítím tady ten severozápadní vánek, který avizovali meteorologové, ale jinak je tam přátelé opravdu úžasně, tak si užívejte nedělního dne naplno. Co se týče aktuálních nejvyšších teplot, tak ty jsou naměřené ve Dvoře Králové, kde je téměř 26 stupňů, stejně jako v Mostě. Takže zdravíme nejen tam, ale všude, kde nás ladíte a posloucháte. Za chviličku si už vás do své péče převezme kolega Aleš Šklubal s nejnovějším Music Boxem. No a my se na vás, nebo já osobně, se na vás budu těšit v příštím týdnu. Doufám, že se potkáme v rámci Dne otevřeného dveří, v rámci moderátorského maratonu ve středu. No a moderátorský maraton teď už vypukne v úterý. Máte se na co těšit, my už se nemůžeme dočkat a já vám přeju příjemné vkročení do nového týdne. Teď si ale ještě užívejte naplno nedělního dne s Rádiem Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esco.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: taky
1: pobavili.
2: Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně.
3: No to
2: děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
4: Tak ahoj, z Rádia Čas začíná Music Box a od Aleše Škobala vítejte v hudebním světě. Dneska si dáme tak trošku jiný hudební výlet. Žádné zběsilé tempo, prostě žádné nervy. Musím ještě tohle, musím tamto, vždyť to všichni známe. Prostě chill and music and relax mix. Muzika, u které můžete pracovat, odpočívat, řídit auto, vařit večeři, anebo jenom tak koukat z okna a nic neřešit. Tak začneme písničkou, která má už v názvu jednu docela dobrou životní radu. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Mimochodem, tahle ta písnička je docela unikátní, že McFerrin prostě v ní vytvořil obrovskou část hudebního doprovodu vlastním hlasem. Žádná klasická kapela za ním. Hlas prostě supluje rytmus, basu a další zvuky. A ještě jedna zajímavost, právě Don't Worry Be Happy se v roce 1988 stala první a kapela skladbou, která se dostala na první místo amerického žebříčku Billboard. Takže žádné složité aranž, jenom hlas, rytmus a prostě dobrá nálada. No a po téhleté slunečné hudební terapii přijde dvojice, která ukázala, že i elektronická hudba může být elegantní, klidná a trošku nostalgická. Pet Shop Boys, Always on my mind. Tak si dejte nohy nahoru, na stůl, jo, zhluboka se nadechněte a Music Box může začít. Zůstaňte s námi.

0: Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dneska doslova relax mix. Tak co, už jste trošku zpomalili. Dneska muzika, o které se zapomíná na starosti, prostě hudební dávka klidu. Teď se přesuneme do Francie se skupinou Mojo. Lady, hear me tonight. Tohle je přesně ten typ skladby, který dokáže během pár vteřin vytvořit atmosféru letního večera, otevřeného okna a studeného pití někde na terase, jako bych to viděl. Tak Mojo si tedy vypůjčili motiv ze skladby South 41. Je to od legendární skupiny, disco skupiny Chic. Takže vlastně posloucháme spojení disco 80. let a francouzským housem přelomu tisíciletí. No a právě pravidelný beat, opakující se melodie a takovéto nepřehnané tempo dělají z Lady malou hudební houpačku. Nemusíte u ní vůbec tancovat, ale pokud vás to jakože popadne, samozřejmě vám v tom nikdo bránit nebude. Ale teď zpátky domů přichází také skupina Činasky a Tabáček. Tady už máme trošku jiný druh relaxu. Žádná francouzská diskotéka, ale známá česká atmosféra, jednoduchá melodie a pocit, že nejlepší večer někdy vznikne úplně bez plánování. Ale vždyť to dobře známe. Tak si to užijte, na Rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Box na Rádiu Čas dneska Relax Mix a jestli máte tady pocit, že těch 8 hodin pracovního dne mělo asi tak 200 hodin, tak teď je ta ideální chvíle přestat počítat a prostě poslouchat. Jinak další písnička nás zavede trošku jinam, Deep Blue Something a Breakfast at Tiffany's. Název samozřejmě odkazuje na slavný film Snídaně u Tiffanyho. Kytara, příjemná melodie, nenásilný rytmus, no a refrén, který se nám dostane do hlavy, aniž by nás tam začal otravovat. No a přesně o to nám dneska jde. To potřebujeme. Po Breakfast Tiffany's přijde Riemann a Supergirl. Tady už je atmosféra trošku, no, jiná, přidá se špetka melancholie, protože relax nemusí vždycky znamenat veselou písničku. Někdy nás naopak uklidní skladba, která je tak trošku zasněná a nechá nás přemýšlet. Muzika pro chvíli, kdy chceme vypnout okolní svět. Takže teď dvě skladby do pohody. Deep Blue Something a Riemann. Z Rádia Čas a z Music Boxu.

0: Mixbox Rádia Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Music Box Rádia Čas.
2: Music Box na Rádio Čas a také Aleše Škluval za mikrofonem a náš dnešní Chill and Music aneb Relax Mix pokračuje. A teď přijde skladba, kterou poznáte pravděpodobně dříve, než se začne zpívat, nebo než začne zpívat Chris Martin. Stačí několik tónů klavíru a víme Coldplay, Clocks na první dobrou. Ten klavír, nebo ten motiv, je vlastně takový malý hudební perpetuum mobile. Pořád se vrací, někam směřuje a přitom vytváří takový pocit, že čas běží trošku jinak a tohle uklidňuje. No a potom uděláme jeden takový velký hudební skok, z Coldplay se přesuneme na Slovensko a přijde Adam Jurica a jeho megahit Zatancuj si se mnou. A možná si říkáte, co má tento tanec společnou s relaxem. No právě, že hodně. Někdy totiž nejlepší způsob, jak ze sebe dostat stres, není lehnout si, ale právě se trošku hýbat. Takže jestli posloucháte někde doma, máte povolení zatancovat si. A teď Coldplay a Adam Jurica, Music Boxu Rádia Čas od Aleše Šklubala. Pojďme za muzikou, relax muzikou, ať vás muzika baví a klidně volume doprava.

0: Music Box Radio Čas.
1: Tohle je Music Box na Radio Čas a před námi jsou další dvě písničky, které mají společné jedno. Ano, nemusíte nad nimi nějak zvláště přemýšlet, prostě je necháte hrát a ono to funguje. Začneme britskou kapelou Travis a skladbou Sing. Je to jednoduchá melodická písnička, která stojí hlavně na příjemném rytmu a opakování. No a potom přijde někdo, kdo relax rozhodně nepochopil jako povinnost. Robbie Williams, rock DJ. Tohle je taneční energie, ale právě pravidelný groove může fungovat jako takový restart hlavy. No a videoklip je kapitola sama pro sebe. Robbie se v něm postupně svléká až do velmi bizární fáze, kdy ze sebe doslova začne sundávat části těla. Tedy jeden z nejpodivnějších videoklipů popové historie. A přesně o tom Music Box je. Nemusí být prostě všechno dokonale uhlazené. Takže teď Travis a potom Robbie Williams na rádiu Čas ladíte Music Box.

A jsme u poslední dvojice dnešního Music Boxu na Rádio Čas a začneme s Pretty Minds. Please don't leave me. Ano, tady je jedna zajímavost, která možná překvapí hlavně fanoušky rockové historie. Písničku totiž nenapsali Pretty Minds a autorem skladby je skupina Thin Lizzy. Pretty Minds potom skladbě v roce 1992 dali vlastní podobu a jejich verze se stala jednou z jejich nejznámějších, nejhranějších songů. A přestože se bavíme o hardrockové kapele, tahle skladba stojí především na melodii, emocích, takže do dnešního relax mixu zapadne úplně bez problému. A potom už finále, Arch Overkill a Girl, You'll Be a Woman Son. Pokud jste viděli Pulp Fiction, pravděpodobně vám tahle skladba okamžitě něco řekne. Ve filmu dostala díky scéně s Umou Thurman úplně nový život. Skladba se díky Tarantinovu filmu dostala k obrovskému množství nových posluchačů a právě ten lehce hypnotický charakter skladby je ideální tečka za dnešním pořadem. Takže poslední dvě písničky, poslední chvíle našeho Chill and Music a neb Relax Mixu. Já jsem Aleš Šklubal, poslouchali jste Music Box na Rádiu Čas. Díky, že jste byli se mnou, užijte si zbytek dne a hlavně občas je úplně v pořádku nic neřešit a jenom třeba poslouchat muziku. Tak a ještě přidám Music Box Rádia Čas v premiéře v pondělí po 18. a v neděli po 14. hodině. Zůstaňte s časem.

0: Rádia Čas. 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
3: Já se bavím do teď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Káva, taková naše každodenní radost. Nebo teda většiny z nás. Pro někoho to je ranní rituál, pro jiné je to ta chvilka klidu a pohody u vonavého šálku dobré kávy. A to samotné kafe nám nepřináší jenom skvělý prožitek, vůni a chuť, ale také spoustu zajímavých efektů pro naše tělo. Například zrychluje metabolismus. Dá se dokonce i říct, že podporuje hubnutí a taky snižuje riziko civilizačních chorob. Ale je zajímavé, že ještě donedávna se tradovalo, že káva je škodlivá a že její konzumaci bychom měli přinejmenším alespoň omezit. Nebo ji třeba ideálně přestat pít úplně. A co tady na tohle říká biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková?
2: Takže káva škodlivá, tak to bych určitě netvrdila. Káva vlastně patří mezi jeden opravdu z nejčastěji konzumovaných nápojů mezi lidmi a zároveň ona nejenom to, že obsahuje ten kofein, tak ale obsahuje i antioxidanty, to jsou zase látky, které my rozhodně v tom našem jídelníčku chceme. A u řady konzumentů je to tím pádem jakoby nejčastější zdroj právě těch antioxidantů, když třeba nejí dostatek ovoce, zeleniny a mají tam teda aspoň tu kvalitní kávu, tak vlastně ty antioxidanty mohou získat i tímto směrem, takže káva je určitě fajn, zase záleží, v jaké množství je konzumovaná.
1: Antioxidanty a spousta blahodárných látek, které prospívají našemu tělu. A to v jednom šálku lahodné, voňavé a možná trošku návykové kávy. Ale úplně v klidu a bez obav si ji dopřejte. A užijte si to pohlazení chuťových pohárků i té naší psychiky, která to taky hodně potřebuje. Je totiž prokázáno, že káva vyvolává pocit blaženosti a zlepšuje náladu.
0: Tak teď už to víte. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esco.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
3: Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: I od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Děkuji za účast, snad jste se trošku
4: pobavili. Děkuji.
3: Snad jste se trošku pobavili.
4: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
5: Bomba. Já se bavím doteď.
3: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
5: Vždycky upřímně, na Rádio Čas mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
0: Hity, které milujete.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně, na Rádiu Čas mezi 6 a 9. Rádio.

Hity, které milujete.

0: Prídeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Děkuji za účast, snad jste se trošku
5: taky pobavili. Děkuji.
4: Snad jste se trošku pobavili.
5: Ano, pobavili jsme se neskutečně,
6: no
5: děkuji moc.
6: Bomba. Já se bavím doteď.
4: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
6: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
3: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
3: Já se bavím do teď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádiu Čas mezi 6 a 9. Rádio.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takový Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
1: Asi steak, ale na krvavo.
2: Protože Mates ten ho normálně takhle nežere.
1: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
0: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
1: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
0: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: taky pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně. No, děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji
3: úžasné.
2: Moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádiu Čas mezi 6 a 9.

milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: taky
1: pobavili.
2: Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně,
3: no
2: děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

byl čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.